0: Sinead, Banna Céilí, Learfúl, a cholamid in chin, agus na rílaní a chas siad in chin húin, agus sin ó hafadarin siad fín tédil champion, champions twice, agus ag siad loob crúb na héidin fí ó leis na Banna Céilí, agus canalís, the humours of Lisa Dell, agus the dún a cholamid in chin, agus is Banna iad ar chas mic cain loob, a runnum lianta chamalan ahad agus a vert johar, Banna Té iríst le mic cain. Tuk me dir aseg bryd ni wylon, banach ti le bryd ddim hywyn, dy sachrwn yn siwla degon fi, agos yn y jant yn siwta o mohyr Catalin, agos y johyr porig. Ystor, ystor, y gro.
1: Ystor, ystor, y gra, or ystor, ystor, y jocadw, ystor, ystor,

agus spinnu gyfrinu as le siamas ennis. Fael ma vrostim ta omgum enn vrani ele vrostach. Rhyst an daif kien a tira o hef charnach cha tamil ma han Amerika. Sios o fo henni. Es kyni fene gea tachan an tí na rimar merechtin tim lakli na rhys og. Dieringer sa taka vala Amerika sani sa sos an bohra an bostap a vi kongrucht an gata. Agus chnuka tata stach vi a chota sa is olna Oine lia kate dubel te har hólinige, vi sé gobbur le maher viidir din of tafa de chréling. Búntuchan a vráni, vi sé kúhilech, dur mo chíni sé rechma a cha vráni úntuch. Sa chúvénis le a vrán hemas í chrahúr. Sjósa vai hienni.

0: gulíloch a chorad hívelí in neskirt na Libane tihe. Dúrtse nach meach slándal na seasvuchtán gohar na nionsi chas éden on éir a tairbunag Israel. Tá tílikórati idir tailorí as Israel agus as in Libane fwy chaharlocht verika le bheán an tachtan se hagan. Tugu Ali Sarabi, chugla na dig agus fuguis na chulein seola buonaige, os cór sí spesial da gachúr dúich na gaile va réid, agus cúsiúva nún waru na mra, ar friua corp gar gachruhad Waterloo sa glochan, dardín sa caidse, ba vini Masuma Jeffrey Managin, aimlein dig agus fuguis, maas an Iran I o chuchas a chaví na cúni na nad cosanta idrnáisiún ta sa glochan, on mlein gavíle agus a fichi caid, agus a Robert Chlanieke. Chod an brehev, Fiona Leiden, Sarabi, Sir Fui Chunyal, agus beisha os cod, chúrtúchin na gaile vi iríst, nask físe, de cédín se hagan. Hog na Pauline Isa Rank, os cín chyrichie din a reir, agus na mílsim hör na sraudinli I Kelura, fui gyr grú fyrin sacr Paris Saint-Germain in ai Arsenal, a glyfi canis rhan na champini in Budapest. Dion nhw dymas dy gohecli agus gynghnolach dy sy'n brif chahed agus gorti vrins Pauline. Yn nara, nyr a grú PSG on chrif hana, was a bird sy'n sglwchus y fian, Buachal 610 gwish in the mask. Captor Gamalo harter 7 mil dinne gargan turi fell in yov, nir a vis an erin parad lash a goran o grusiad. Der banishtiach therefore vlog clia gwil shed the su lash an law is grahi fosim lian a vac up in yov, agus oskin kate 300 mil pash nere a gul read in airfort, bain a hairfort a gorka agus er a tionin grahach freshen, marial ter a derishacht in a sira bank, shaskan li mil pash nere a tal a gul free airfort gorka and derishacht in a shop. Bei an trocht gachor walre tro gaire chiv la clia agus chorco inyov marialt chursi luchlesiachta. Ta os cien gavili yeg luchlesi lewe partsuch a marathon, a liavarathon agus a rasi 10 kilometer a gaire chorco maidin. Ta os cien 8 milichid lewe partsuch a min varathon VHI na man a gaire vla clia trununa. An aimsir, tref si greinu gus mwyl Skype ta galtaniuf airo se skamalach y gondehe chostan Atlanta y maxala agus bai salach ar bosti gus cioan idir chug cheim dig agus gór cheim Celsius y fes yn tuch dy sairde. Sinu wyl gachur si nŵ iachta agus aimsir y fwylaar yr eis na seg Nancy.
1: Gwyr maha dyfariyn, sni marini hwlywan y fylin sy'n leis na prifsgeld yn nŵch dy nosiunta agus edir nosiunta. Marni epigint a sigeistach lin I mwyn eisiau gorna i'r maddyn yn ywf, ta en wal sigeistach lin y clan roch y gondi loch garman, agus ta eistor ile y geistach lin hol y lansorasi i'r maddyn agus a ban sosa a sigeol, agus nil se gair golw am wedi enim yr eithi sy'n agad eich chi dyrsio. Mae'n gwyli certh yr fadad a gobyna chi is cyrstio chwyt y fe yr maden. Anton o Sŵlwan, Cilfyrcon y Rosmwg a geisdach lein yr maden ffresin agus tachtyrach to Frenches yr agar a gytorecht oran le Seamus o Beglech be sy'n ein chwyt yr Bolinbeg agus ffresin ta rintele agi torecht PCKOL ta mae cartil ymwyn siogus na reir mariofs mwydiad sgilymwyd agi iad Imagine agus míle fáil trú bennú nenim chur sa hata le hai an dluiasca the torn jacket le Tommy Guihin etan la costal sin Imagine agus feita sib nenim chur ag na hefra chui cúgi hín a cúgi cúgi trí hochta cairan ní a hochta hochta an a sé chondé an whatsapp náid a hochta seacht náid a tí a dó cúgi cúgi a cúgi cúgi nú chur rífas da colbín ag rte.ie Mi mwyd I geistat an sin rif na nuiachta le John agus Jacinta McAvoy ond Lewiska the boy in mist agus ni rom ochr somstion ddoch maes na mar maedin fi ar omg yn cywl y sgile yn chwm bael yn chyn lai yn prif sgilt yn nwyach da y sgile ma I gynnu so gomod yr eich acob agus eich dim yn lecob rhyl elw o hwb the coal miners the jolly seven agus the Heather Breeze agus na danta ta Paddy McAvoy agus Rory McGorman

Í dál ní lovéid a láda agus a léda an clár cartlan wóhor na lentí. Sgarwain eithrin an lé ag a híniag a lochtéisachta a chardús eisiomodinis leis a glár focal ar ocal a tila ólis ag Evelyn Dualish.

0: Fáil dienta munchin fíochar mac award agus a tíochtar an ansigas capuicha ras o gael a chur gale stach tá liaro dege ras a gimach leis a gúni tá sa fósa tarsi leis bolin tarsi gara trai a bhala Tomás O'Rahala Tomás O'Rahala a chur liaro dien úna cha chá fáta le úna dú na gara o dú na gara gal trasi na parki cha a bhala brúcho finnagan brúcho finnagan a shepiri tíoch an kíni cha a da cortu skór saurona finnagan a reis ag brúch brúch a stach a bhala Kyle O'Moran chan sa skór ag a Kyle Kyle a gimach leis a gúni tá sa fóiv rú a stach a chtakik sér a liam ag bultón
1: Dí agus ian love Crocta gur réitiúir agus a bulla déanaach búlta ar a dosí tar éis don pasúirt agus a bhfuil be sé tain díring agus ach de bhrán réitiúir agus tá an cicsaoir seo bhfuil béidir tibl trúcha cúig méidir a bach ón gúil laistigh don stú beag nó stú na pelle agus a cór leis a chur ar ar Wolf Tone a gan a cúlín a bháininta dí raidig le Ní raidig le múl tón na gá chíg sér insan tán na lehansa en in bhar creid a dola stach sa leor agus bí áhás bánti ag an réitúr da agus é gáirí fé marco creid ach an cáunsan is le tógant ag múl tón agus bísi a da sún tá tán tóbar trimithe gama áhras a tán na leh.
0: Sheet hobby dead in Lima gus in Lila score. Fought a couple of slap piece and also gus on three score there is Casadaca. Fought to ignite a bond. Ballywood, you must have thought Sauron off in the gun. He's a lot of nude. Cordia should go there Sauron off in the gun. He should fell or in your Marco created. I guess that Chateau got brilliant. Some of the is kick zero stack away. So on the go Wolf Tone. I guess can Fanta Glock. A cock no matter try near far county. I guess Thomas O'Rahala. Take a count show girl. Farrah Dimmer like on the enemy. She's going to blink to Sar fell it over. Anacliffe. Imriega and Chow and Tronon. Agus bhí orclufa freisnéige suclufa ceú ceanna sinné a gcuine an rain. Mar sin ar líam kick an hábhacht a chafáda seánacha agus seachnú mé fanta glog.
1: Sinné chun seans éag an thuúrta de Thomas O'Reilly agus de Wolf Tone tá mé heas le agus neamh a bán a réba isteach inte a ní déon áras a raibh saurán a fina gáin gan sétain na heasnachaí chun isteach ag sin kick má ón bhar lár páce.
0: Tá sí pointe go hár go crín head assess an sin ag Thomas O'Reilly líam agus cúlín an hábhacht a chafáda Fáitin sin ag na Champion Era Wolf Tone gá fain tínis i dyn na fórnia.
1: Sinné agus gan é sin omar gale fáca ar a glog móide om cúti fyr gortahe ac yn cic amach le tógan di gerodi o lúsa. It's a tarna lehen e fi sé co-crín nes na cic amach fi sé gohúnta car fadige. It's a tarna lehen ocht as well a si da gora mach galar na parc yn efo bán wel a gwyd fein a fwoch yn tyka ac yn gawns yn cailte. Wel acht yn drogtere.
0: Sa'ta cic tíf nina tog i gysgipi grwtsi ja ag Wolf Tone fechro mach award i gan ystech agus y Nun rís chvala ono dun gan mach chok chvala sauron fin gan sauron fin gan el yero sauron bran un pler polin chat tras in the park choy chvala shli yakhul il ornach na raso galkhor raso galkhor tut in yero delish o galkhor ki makhlesh gulni tan yero fosage bran un pler polin shashiri chvala tomas ora hal tomas ora hal el yero ora hal gal tras in the park cho chvat el ono dun gan o dun gan el yero o dun gan bran un pler tan yero de gulni shtakh cho hinchet chvat la shan pini pini gan sa chat sa score pini ga hard ga crane Had a test on the Liam, point all the next company.
1: She didn't test to be in the rain and no hug and shield favor, Connorsa, Dagri and Chide, Gork on the Niger Kale and Ishaka, Agason Vernus and Kuramakri, Cool Glanarish, Agus Nisluna, Shane Omat Falker.
0: Dagan le sin nhw mae fanter glog tri chwlin i dyna ffornia Wolf Tone yn eisiau hyn y tydig hyn y de ag nif y bon agos tes yn y chyd sgor eile y waid nif y bon tar o yn y dragab y lor nhw yr efyd y tydig sy'n be denny bygd a ffogl y porci agos efyd y ffigur cwg ta tiach yn porci yn tra agos yn arw sia yn ag nif y bon sy'n merco cnid ta ffogl y porci agos efyd y ffigur cwg tiach yn porci yn tra yn oed agos yn arw sy'n dynta ag nif y bon ta lirwyd patymach ag Ciaran o Galachod camor ffadal Bwyt ymach drol ar y parc ag Gerard Olusa ac yn nifer bon y tiachta traed yn ymsi Denny O'Callar i Lirwyd Denny Beog y Brenw Hipler bwyt yn siadw yn y traich fel e Sean O'Reardon Sean O'Reardon y gorch yn cyn Sean O'Reardon y ffos y test y lys test yn y chyd sgwr ele o nifer bon stech y trach fel y ffach môr o'r parc y chwifin o dynachw gael y stech y trach ac yn reitr yr og y rwys a'i fel ac chwyn cyn gymil eich y trin ac sy'n cic sy'r ymach y tân y Liam Gould tro
1: Sine agos beidr mi bian bygan un yn ffrustlachos y tactus dach sy'n hens yn dyn Jack O'Murachúistig dóibh siúd agus Wolf Tone tar éis dóibh an dóchúlín sin áil i stóilim gur hocrig sé sin iad dó an imirt stodd a hegar réitúr ni adar cadahar le vísa fiachar dermanóti
0: Quivin McAnally, Christopolis and Immerti Chow, more alarm the park, I guess Tanjiro Chow, Ignivavon, Exagilah, Sean O'Reardon, O'Reardon, a kind to Charles Rator, is Kixer's Tacaton, Liam, good Nivavon.
1: Dog, especially at Berkta Sun and Ardi, Mara, and Doss scored then the Katafeki in the Honor, the Wolf Tone, Teresh, the Valvor, then and Varna Hortestakli and Kulina Vaughan, well, Kashi, Tosnorish, Chikulin, Inisha, Lefonic, I guess Kedanomat Kulefaka.
0: I can't remember if I'm going to go to the show. I'm going to go to the show.